0: Rotisa Milli Marşı'nı dinledik. Sırada Çekya Milli Marşı var.
1: Hymnu si můžeme zaspívat společně se zpěvákem a skladatelem Danielem Žižkou. Kde